0: ostatní dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale na naše pane,
1: Tsjechiese burgers is kultuurvas en orde en dissipline 'n bekende kenmerk van die nasie. Kultuur en tradisies, kuns en letterkunde is selfs tot vandag toe nog integraal. Hulle is lief vir lees en spog met 'n indrukwekkende netwerk van biblioteke, vanaf privaat, voorstedelik, munisipaal, streeks en nasionaal. Hier is 'n speelse, moderne folk poplied van Pocage, waarin Pocage sy satiriese blik op die alledaagse lewe gebruik. Die lied wil sê:
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.